0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Dřív než se

Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/Radio Kroměříž.
1: Čau, tady Stráža z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž.
0: Není

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Vláda na Rádiu Kroměříž.
1: Krásný páteční den vám z Rádia Kroměříž přeje Nikol Hlaváčová. Dnes máme 11. září a před námi je vytoužený víkend. Pokud jste dnes ráno nestíhali, možná vás potěší, že tento den je v některých zemích zvaný jako Den stlaní postelí. Ať už jste tedy peřiny úhledně srovnali, anebo je v raním spěchu nechali tak trochu rozházené, hlavní je, že do nich večer s pocitem dobře odvedené týdenní práce zase spokojeně zaplujete. Dnes nám taky svátek slaví všichni Denisové a Denisy. Jméno Denis má starořecké kořeny a je odvozeno od boha vína, veselí a úrody Dionýza. Přeneseně tedy toto jméno znamená zasvěcený bohu vína, nebo zkrátka božské dítě. Všem Denisům a Denisám přejeme nádherný svátek a vám ostatním všude tam, kde nás posloucháte, přeji spoustu důvodů k radosti a parádní start do víkendu.
0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Celkem 322 dětí se změnilo v žáky, když nastoupili do 17 prvních tříd v 6 školách, jejichž zřizovatelem je město Kroměříž. Prvního školního dne se zúčastnilo.

už dobře znám, to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž. Někdo si teďkom dává třeba kafčo, někdo řeší další povinnosti, no a někdo je prostě jen třeba na cestě z bodu A do bodu B. A přesně pro tyto chvíle je fajn mít puštěné rádio. Samozřejmě Rádio Kroměříž ne, protože bychom jako něco vysvětlovali, ale aby jsme dělali společnost s hudbou, která vás třeba nechá v klidu dělat to, co zrovna potřebujete, ať už je to cokoliv. Doufám, že to není nějak náročné. Tak jo, super muzika letí k vám, krásný den.
2: To se nám to hvízdá. Hranízda na rád.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž, pohodový den přejeme. No, kdo dneska nepoužil umělou inteligenci? Opravdu si myslím, že buď ten člověk kecá, a nebo prostě kecá. Každopádně, jestli někdo používá umělou inteligenci jen opravdu pro rychlé hledání informací, tak ve vědě už může mít mnohem větší roli. Jedna nová analýza naznačuje, že známky používání jazykových modelů by mohly být skoro 9 z 10 nových biomedicínských článků. Takže se pomalu dostáváme k docela zajímavé otázce, jestli je AI pořád, tedy umělá inteligence, pořád jenom pomocník nebo už tak trochu spoluautor například. Jo? Takže prosím vás, 9 z 10 nových biomedicínských článků je tvořen AI. Já teda pevně doufám, že za tím vším jako je opravdu nějaký vědecký výzkum a že to všichni používáme na takové ty způsoby stylem prostě chce se mi, potřebuji napsat e-mail, ale nechce se mi to psát, takhle to postavím, tak můžeš mi to třeba nějak upravit, že jo, to se hodí, jo, než to prostě vymýšle z hlavy. Sice tím tak trošku degradujete náš mozek, mám pocit, ale tak dejme tomu, že budeme potom kreativní a necháme si tu mozkovou kapacitu na nějaké jiné činnosti a tak dále. Každopádně AI, umělá inteligence, tady s náma je už nějaký ten pátek a ještě hodně dlouhou dobu bude. Tak jo, každopádně za mikrofonem rozhodně AI nesedí a písničky taky nepouští AI, ale Rádio Kroměříž a tady jsou. Buďte s námi. Hezký den.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
3: Rádio Zlínského kraje. Rádio

It's not a crime when you look the way you do, the way I like.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složitý a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den, ladíte Rádio Kroměříž. Pojďme na informace, novinky, nejen z našeho regionu, ale tentokrát ze světa zdraví. Zdraví na prvním místě, na tom se asi shodneme. No a já čtu docela zajímavý článek. Když se řekne vakcína proti rakovině, tak to zní skoro jako něco ze sci-fi. Jenže právě tímhle směrem se medicína opravdu posouvá. Personalizovaná mRNA léčba se připravuje podle konkrétního nádoru pacienta a má imunitní systém naučit, které buňky má napadnout. U melanomu v kombinaci s imunoterapií podle průběžných výsledků omezila návrat a rozšíření nemoci. Pořád ale nejde, prosím, o běžné preventivní očkování a léčba zatím není schválená, takže je to spíše hodně zajímavý pohled na to, kam se může léčba rakoviny v dalších letech posunout. No, já doufám, že v dalších letech nebo vůbec, že nás to nikoho nepotká a že nás vlastně vakcína proti rakovině nebude moc zajímat, protože nás žádná rakovina trápit nebude. Pojďme na Supermuziko na Rádio Kroměříž, buďte s námi, krásný den přejeme.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věšky. www.výstavavěšky.cz.
3: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Pro boha se střidejte mi do zín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, si nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši, taky kostu.

0: Rádio Kroměříž.
1: S vámi Rádio Kroměříž, pojďme do knihovny Kroměřížska. Nyní by měli zbystřit totiž pozornost žáci devátých tříd, kteří se letos budou připravovat na přijímací zkoušky na střední školu. Právě pro vás se bude v knihovně konat půlroční přípravný kurz pod vedením dvou zkušených lektorek. Na závěr si můžete vyzkoušet takzvané přijímačky na nečisto. Informativní schůzka dětí a rodičů, na které se dozvíte veškeré důležité informace, se bude konat 14. září v 16:30 v konferenčním sále knihovny. Hraní.

0: Rádio Kroměříž.
1: Krásný den přejeme, ladíte Rádio Kroměříž. A hnedka otázka na tělo. Běháte rádi? No, to by mě zajímalo. Teď něco, po čem si svoje tempo možná radši nenecháme změřit a vůbec jako nad tím nebudeme přemýšlet. Etiopian zvládl půlmaraton, tedy více než 21 km za 56 minut a 51 sekund. Rychlá matematika, to znamená průměrné tempo, a teď si podržte klobouky, kolem 2 minut a 42 sekund na 1 km. A to prosím celou dobu, celých 21 km. Kdo ví a pohybuje se ve světě běhání, tak tempo 2 km a 45, teda 42 sekund, jako to vydržím já asi tak první 3 skoky a pak umřu. Každopádně výkon ještě čeká na oficiální potvrzení, ale i tak je to číslo, při kterém člověk začíná mít pocit, že jeho cesta klusem na autobus vlastně není žádný sportovní výkon, ale nenechme se tím zastrašit. Každý pohyb je super pohyb, ovšem pohyb 21 km v tempu 2 minuty a 42 sekund na 1 km je prostě šílený. No, pokud dneska půjdete běhat, tak si na to vzpomeňte, nebuďte smutní, pusťte si super muziku a buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: I na Hradišťku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.
4: Tak mi to teda nandej, nandej.

0: probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Černé skládky u kontejnerů v Chropini budou hlídat strážníci. Ve Starém Městě vznikne nová obytná čtvrť. A Kroměříž vybojovala s Opavou bod.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Chropině chce rázněji řešit nepořádek u kontejnerů. Město upozorňuje, že se u stanovišť pravidelně objevuje odpad odložený mimo nádoby, například kartony, pytle nebo starý nábytek. Problémová místa proto budou častěji kontrolovat strážníci městské policie a využívat mohou také kamerový systém. Lidé, kteří odpad odkládají mimo určená místa, mohou dostat pokutu.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré Město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vznikne projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého Města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého Města.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začne v pondělí 21. září stavba dvou zvýšených křižovatek v ulici Karla Čapka. Jedna vznikne u ulice Erbenovy a u budovy Senioru B. Druhá u ulice Moravní směrem k přístavišti. Součástí prací bude také nový chodník, bezbariérové prvky a modernizace veřejného osvětlení. Stavba si vyžádá změny v dopravě a dočasně také zrušení zastávek Senior a Moravní.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté hanácké Slavie Kroměříž v 8. kole druhé ligy remizovali doma s Opavou 2-2. Hosté vedli po prvním poločase, ale Kroměříž po přestávce zápas otočila. Nejprve vyrovnal Hajs a v 78. minutě proměnil penaltu Kulíšek. Kroměříž navíc od 68. minuty hrála v 10. Opava nakonec vyrovnala až ve 3. minutě nastavení. Hanácká Slavie tak zůstává v tabulce na předposledním místě s 5 body.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Já bych byla ráda, kdybyste se teď jako zasnili. Jo? Zasnili a přemýšleli. Kdo by si někdy neřekl, že kdyby vyhrál milion, hned by věděl, co s ním. No, dneska už milion není nic moc, ale dejme tomu třeba milion dolarů. Jenže v americké Illinois teď někdo vyhrál úplně něco jiného. Jackpot přes, a teď si podržte klobouky, miliardu dolarů, což je v přepočtu asi 22 miliard korun. Mám pocit, že státní rozpočet nebo schodek, nebo jak se to dneska říká, je nějakých 340 miliard, mám takový pocit, tak si představte, že vlastníte 22 miliard korun. Výherce si může nechat peníze vyplácet postupně 29 let, nebo si vzít jednorázově 450,5 milionu dolarů před zdaněním. A nejlepší na tom je, že zatím vůbec nevíme, kdo ten šťastlivec je. Já věřím tomu, že se to asi jasně nikdy nedozvíme. A mě by zajímalo, jako, co byste s tím dělali, jak byste se zachovali. Zkuste se teď třeba jako zamyslet nad tím u kafe, nebo jestli jedete autem. 22 miliard. No, já je sice nemám, abych je vám dala, ale super muziku mám na rádiu Kroměříž. Tak jo, jdeme na to. Hezký den přeji.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Krásné pondělní dopoledne. Nový týden začíná ve Zlínském kraji spíš deštivě, ale během dne se počasí začne postupně zlepšovat. Ráno a dopoledne bude převážně zataženo a na většině území se občas objeví déšť. Odpoledne se místy přidají přehánky, ojediněle i bouřka. K večeru ale začne od západu oblačnosti ubývat a srážky už budou jen výjimečně. Teploty vystoupají na 18 až 21 stupňů. Tak ať vám deštivé pondělní ráno náladu nepokazí a odpoledne už přinese trochu příjemnější oblohu. Mějte krásné dopoledne a zůstaňte s námi na Rádiu Kroměříž.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice slavnostně otevře novou přístavbu. Hluk projednává změnu územního plánu a Zlín ani na osmý pokus nezískal ligové body.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice slavnostně otevře novou přístavbu urgentního příjmu, chirurgie a očního oddělení. Slavnostní otevření se uskuteční ve čtvrtek 17. září od 9:30 dopoledne u vstupu do přístavby. Nemocnice uvádí, že oční oddělení v nových prostorách funguje už od letošního června a brzy zde začne fungovat také vlastní operační sál. V přístavbě vznikají také nové prostory pro chirurgii a ambulance chirurgických oborů. Po slavnostním zahájení bude následovat prohlídka nových prostor, včetně operačního sálu.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Hluku se chystá změna pravidel pro budoucí výstavbu. Město připravilo druhou změnu územního plánu, která se týká 5 konkrétních lokalit ve městě. Pro tyto oblasti mají nově platit podrobnější podmínky. Například, jakým způsobem je možné území využívat a co se v něm může stavět. Návrhy změny teď město představí veřejnosti. Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 21. září od 3 hodin odpoledne v malém sále tvrze Hluk. Dokumentace je veřejně dostupná a připomínky mohou lidé podávat až do 6. října.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Otrokovicích mohou lidé navštívit novou výstavu zaměřenou na kvalitu ovzduší a na to, jak k jeho čistotě může přispět každý z nás. Expozice ve vestibulu druhé budovy městského úřadu vysvětluje například vliv dopravy, vytápění domácností nebo změny klimatu na životní prostředí. Návštěvníci se dozví také, jak správně topit a jaká paliva jsou vhodná. Výstava potrvá do 18. září a po jejím skončení poputuje také do všech 3 otrokovických základních škol.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína zůstávají po 8. kole nejvyšší soutěže bez jediného bodu. V neděli doma podlehli Hradci Králové 1-2, přestože...
0: Rádio Kroměříž, doprava aktuálně.
1: Krásné pondělní dopoledne, řidiči. Pokud právě vyrážíte na cesty, máme pro vás čerstvý přehled nehod a dopravních omezení. Tak si pojďme říci, kde je potřeba dnes počítat se zdržením nebo objížďkou. Nehoda v Kostelci u Holešova. Na silnici 4903 se krátce po 9:30 srazila 2 osobní auta. Na místě je policie a nehoda představuje překážku v provozu. Podle aktuálních údajů by mělo omezení skončit kolem 11. hodiny. Pozor také v Kněžpoli. Na silnici 497 pokračuje úplná uzavírka kvůli stavebním pracím. Pro auta do 7,5 tuny vede objížďka přes Kněžpole, těžší vozidla musí jet přes Staré město a Napajedla. Omezení potrvá do konce října. Uzavřená je silnice také mezi Zahnošovicemi a Lechoticemi kvůli stavebním pracím. Omezení je plánované do konce září. A zúžení čekejte v Kvasicích. Na silnici 367 probíhá oprava povrchu vozovky. Provoz je veden jedním jízdním pruhem a omezení platí do 15. září. Tak hlavně opatrně, ať vás na cestách nic nepřekvapí. Šťastnou cestu a zůstaňte s námi na Rádiu Kroměříž.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den na Rádio Kroměříž, vrátíme se k oblíbenému tématu a to jsou dovolené. Sice už je podovolený, sezona je skoro fuč, ale ti, co nemají děti, tak prakticky můžou dovolenkovat kdykoliv, ale ona se to nevztahuje ani na to. A i s dětma se dá dovolenkovat kdykoliv, s partnerem se dá dovolenkovat kdykoliv, s kamarády, s kýmkoliv, ale což takhle úplně sám. Právě cestování o samotě je čím dál populárnější a vyhledávání solo travel letos dosáhlo historického maxima. Lidé zároveň častěji volí i pomalejší cestování, tedy že místo honění 10 míst za týden zůstanou déle na jednom místě. A ono to vlastně zní jako docela lákavě. Žádné dohadování, kam se půjde na večeři a v kolik se ráno vstává. Nikdo vás neprudí, nikdo nechrápe, nikdo neotravuje mámy, anebo já mám hlad. Na druhou stranu všechno řešíte sami a často to vyjde i dráž, takže otázka je jednoduchá. Vyrazili byste sami? A měli byste to jako super benefit, tyjo? Zajímavá myšlenka, no jo. Na Radu Kroměříž vyrazíme vstříc super muzice. Buďte s námi, krásný den přejeme.
2: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Zveme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Argentina vyhlásila nezávislost na Španělsku v roce 1816. Název této země pochází z latinského slova argentum, neboli stříbro. První španělští dobyvatelé si mysleli, že země je plná stříbra, protože domorodci jim dávali stříbrné dary. Argentinským národním znakem je slunce května, které je uprostřed argentinské vlajky. Představuje inského boha slunce Intiho. Argentina zaznamenala nejnižší teplotu v Jižní Americe a ta byla naměřena v roce 1907 -32,8°C. Naopak nejvyšší teplota byla naměřena v roce 1905 a to 48,9°C. V zemi se také nachází nejvyšší bod na jižní i západní polokouli a jmenuje se Aconcagua, která měří 6960 metrů. Argentina má přes 45 milionů obyvatel a 92% jich žije ve městech. Hlavním městem je Buenos Aires, která má přes 3 milionů obyvatel.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: I na Hradišťsku jsme si blíž.
7: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Krásné pondělní dopoledne. Pondělí nám zatím přináší spíš zataženou oblohu a déšť, ale během dne se počasí začne postupně měnit k lepšímu. Ve Zlínském kraji je dopoledne převážně zataženo a na většině území se občas objeví déšť. Odpoledne se místy přidají přehánky, ojediněle můžou přijít i bouřky. K večeru začne od západu oblačnosti ubývat a srážky už budou jen výjimečně. Teploty vystoupají na 18 až 21 stupňů. Tak ať vám ani deštivý začátek týdne neskazí pondělní náladu. Mějte krásné dopoledne a užívejte si ho ve společnosti Rádia Kroměříž.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Černé skládky u kontejnerů v Chropini budou hlídat strážníci. Ve Starém Městě vznikne nová obytná čtvrť a Kroměříž vybojovala s Opavou bod.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Chropině chce rázněji řešit nepořádek u kontejnerů. Město upozorňuje, že se u stanovišť pravidelně objevuje odpad odložený mimo nádoby, například kartony, pytle nebo starý nábytek. Problémová místa proto budou častěji kontrolovat strážníci městské policie a využívat mohou také kamerový systém. Lidé, kteří odpad odkládají mimo určená místa, mohou dostat pokutu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Staré Město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vznikne projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého Města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinesne nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého Města.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začne v pondělí 21. září stavba dvou zvýšených křižovatek v ulici Karla Čapka. Jedna vznikne u ulice Erbenovy a u budovy Senioru B. Druhá u ulice Moravní směrem k přístavišti. Součástí prací bude také nový chodník, bezbariérové prvky a modernizace veřejného osvětlení. Stavba si vyžádá změny v dopravě a dočasně také zrušení zastávek Senior a Moravní.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté hanácké Slavie Kroměříž v 8. kole druhé ligy remizovali doma s Opavou 2-2. Hosté vedli po prvním poločase, ale Kroměříž po přestávce zápas otočila. Nejprve vyrovnal Hajs a v 78. minutě proměnil penaltu Kulíšek. Kroměříž navíc od 68. minuty hrála v deseti. Opava nakonec vyrovnala až ve třetí minutě nastavení. Hanácká Slavie tak zůstává v tabulce na předposledním místě s 5 body.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Doprava aktuálně.
1: Než vyrazíte na další cestu, máme pro vás aktuální přehled dopravních omezení. Některá trvají už delší dobu, jiná se týkají přímo dnešního provozu, tak si pojďme říct, kde si dát pozor. Na silnici 497 v Kněžpoli pokračují stavební práce a úsek je úplně uzavřený. Pro vozidla do 7,5 tuny vede objížďka přes Kněžpole, pro těžší auta přes Staré Město a na Pajedla. Uzavírka potrvá do konce října. Kvůli stavebním pracím je uzavřená také část silnice 427 v Nedakonicích. Objížďka vede přes Polešovice, Veselí nad Moravou, Novoveské Lázně a Kunovice. Omezení je plánované do konce října. Na silnici 367 v Kvasicích se opravuje vozovka a provoz je zúžený do jednoho jízdního pruhu. Omezení platí do zítřka, tedy do úterý 15. září. Silnice mezi Zahnašovicemi a Lechoticemi zůstává také kvůli stavebním pracem úplně uzavřená. Uzavírka potrvá do konce září. A ještě Vizovice. Poštovní ulice je kvůli stavbě mostu přes Želechovku úplně uzavřená. Vjezd je povolený pouze vozidlům stavby. Omezení potrvá až do 12. září. Ať už dnes jedete kamkoliv, počítejte s dostatečnou časovou rezervou. Opatrně na cestách a příjemnou jízdu vám přeje Rádio Kroměříž.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž, pohodový den přejeme. No, kdo dneska nepoužil umělou inteligenci? Opravdu si myslím, že buď ten člověk kecá, a nebo prostě kecá. Každopádně, jestli někdo používá umělou inteligenci jen opravdu pro rychlé hledání informací, tak ve vědě už může mít mnohem větší roli. Jedna nová analýza naznačuje, že známky používání jazykových modelů by mohly být skoro 9 z 10 nových biomedicínských článků. Takže se pomalu dostáváme k docela zajímavé otázce, jestli je AI pořád, tedy umělá inteligence, pořád jenom pomocník, nebo už tak trochu spoluautor například. Jo? Takže prosím vás, 9 z 10 nových biomedicínských článků je tvořen AI. Já teda pevně doufám, že za tím vším jako je opravdu nějaký vědecký výzkum a že to všichni používáme na takové ty způsoby stylem prostě chce se mi, potřebuji napsat e-mail, ale nechce se mi to psát, takhle to postavím, tak můžeš mi to třeba nějak upravit, že jo, to se hodí, jo, než to prostě vymýšlet z hlavy. Sice tím tak trošku degradujete náš mozek, mám pocit, ale tak dejme tomu, že budeme potom kreativní a necháme si tu mozkovou kapacitu na nějaké jiné činnosti a tak dále. Každopádně AI, umělá inteligence tady s náma je, už nějaký ten pátek a ještě hodně dlouhou dobu bude. Tak jo, každopádně za mikrofonem rozhodně AI nesedí a písničky taky nepouští AI, ale Rádio Kroměříž a tady jsou, buďte s námi. Hezký den.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
3: Z Domky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
4: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje má nová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
5: Chybíš. Noc a den se pořád ptám. Kolik času

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, někdo si teďkom dává třeba kavčo, někdo řeší další povinnosti, no a někdo je prostě jen třeba na cestě z bodu A do bodu B a přesně pro tyto chvíle je fajn mít puštěné rádio. Samozřejmě Rádio Kroměříž ne, protože bychom jako něco vysvětlovali, ale aby jsme dělali společnost s hudbou, která vás třeba nechá v klidu dělat to, co zrovna potřebujete, ať už je to cokoliv, doufám, že to není nějak náročné. Tak jo, super muzika letí k vám, krásný den.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice slavnostně otevře novou přístavbu. Hluk projednává změnu územního plánu a Zlín ani na osmý pokus nezískal ligové body.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice slavnostně otevře novou přístavbu urgentního příjmu, chirurgie a očního oddělení. Slavnostní otevření se uskuteční ve čtvrtek 17. září od 9:30 dopoledne u vstupu do přístavby. Nemocnice uvádí, že oční oddělení v nových prostorách funguje už od letošního června a brzy zde začne fungovat také vlastní operační sál. V přístavbě vznikají také nové prostory pro chirurgii a ambulance chirurgických oborů. Po slavnostním zahájení bude následovat prohlídka nových prostor, včetně operačního sálu.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Hluku se chystá změna pravidel pro budoucí výstavbu. Město připravilo druhou změnu územního plánu, která se týká 5 konkrétních lokalit ve městě. Pro tyto oblasti mají nově platit podrobnější podmínky. Například, jakým způsobem je možné území využívat a co se v něm může stavět. Návrhy změny teď město představí veřejnosti. Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 21. září od 3 hodin odpoledne v malém sále tvrze Hluk. Dokumentace je veřejně dostupná a připomínky mohou lidé podávat až do 6. října.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Otrokovicích mohou lidé navštívit novou výstavu zaměřenou na kvalitu ovzduší a na to, jak k jeho čistotě může přispět každý z nás. Expozice ve vestibulu druhé budovy městského úřadu vysvětluje například vliv dopravy, vytápění domácností nebo změny klimatu na životní prostředí. Návštěvníci se dozví také, jak správně topit a jaká paliva jsou vhodná. Výstava potrvá do 18. září a po jejím skončení poputuje také do všech 3 otrokovických základních škol.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína zůstávají po 8. kole nejvyšší soutěže bez jediného bodu. V neděli doma podlehli Hradci Králové 1-2, přestože...
0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složité a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: S vámi Rádio Kroměříž, pojďme do knihovny Kroměřížska. Nyní by měli zbystřit totiž pozornost žáci devátých tříd, kteří se letos budou připravovat na přijímací zkoušky na střední školu. Právě pro vás se bude v knihovně konat půlroční přípravný kurz pod vedením dvou zkušených lektorek. Na závěr si můžete vyzkoušet takzvané přijímačky na nečisto. Informativní schůzka dětí a rodičů, na které se dozvíte veškeré důležité informace, se bude konat 14. září v 16:30 v konferenčním sále knihovny.
2: 103,3, 107 a 88,2 FM.
3: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Krásný den, přijeme ladíte Rádio Kroměříž. A hnedka otázka na tělo. Běháte rádi? No, to by mě zajímalo. Teď něco, po čem si svoje tempo možná radši nenecháme změřit a vůbec jako nad tím nebudeme přemýšlet. Etiopian zvládl půlmaraton, tedy více než 21 kilometrů za 56 minut a 51 sekund. Rychlá matematika, to znamená průměrné tempo, a teď si podržte klobouky, kolem 2 minut a 42 sekund na 1 kilometr. A to prosím celou dobu, celých 21 kilometrů. Kdo ví a pohybuje se ve světě běhání, tak tempo 2 km a 45, teda 42 sekund, jako to vydržím já asi tak první 3 skoky a pak umřu. Každopádně výkon ještě čeká na oficiální potvrzení, ale i tak je to číslo, při kterém člověk začíná mít pocit, že jeho cesta klusem na autobus vlastně není žádný sportovní výkon. Ale nenechme se tím zastrašit, každý pohyb je super pohyb, ovšem pohyb 21 km v tempu 2 minuty a 42 sekund na 1 km je prostě šílený. No, pokud dneska půjdete běhat, tak si na to vzpomeňte, nebuďte smutní, pusťte si super muziku a buďte s námi na Rádiu Kroměříž. We'll be right back.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Černé skládky u kontejnerů v Chropini budou hlídat strážníci. Ve Starém Městě vznikne nová obytná čtvrť. A Kroměříž vybojovala s Opavou bod.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Chropině chce rázněji řešit nepořádek u kontejnerů. Město upozorňuje, že se u stanovišť pravidelně objevuje odpad odložený mimo nádoby, například kartony, pytle nebo starý nábytek. Problémová místa proto budou častěji kontrolovat strážníci městské policie a využívat mohou také kamerový systém. Lidé, kteří odpad odkládají mimo určená místa, mohou dostat pokutu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Staré Město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vznikne projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého Města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého Města.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začne v pondělí 21. září stavba dvou zvýšených křižovatek v ulici Karla Čapka. Jedna vznikne u ulice Erbenovy a u budovy Senioru B, druhá u ulice Moravní směrem k přístavišti. Součástí prací bude také nový chodník, bezbariérové prvky a modernizace veřejného osvětlení. Stavba si vyžádá změny v dopravě a dočasně také zrušení zastávek Senior a Moravní.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté hanácké Slavie Kroměříž v 8. kole druhé ligy remizovali doma s Opavou 2-2. Hosté vedli po prvním poločase, ale Kroměříž po přestávce zápas otočila. Nejprve vyrovnal Hajs a v 78. minutě proměnil penaltu Kulíšek. Kroměříž navíc od 68. minuty hrála v deseti. Opava nakonec vyrovnala až ve třetí minutě nastavení. Hanácká Slavie tak zůstává v tabulce na předposledním místě s 5 body.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den, ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na informace, novinky nejen z našeho regionu, ale tentokrát ze světa zdraví. Zdraví na prvním místě, na tom se asi shodneme. No a já čtu docela zajímavý článek, když se řekne vakcína proti rakovině, tak to zní skoro jako něco ze sci-fi. Jenže právě tímhle směrem se medicína opravdu posouvá. Personalizovaná mRNA léčba se připravuje podle konkrétního nádoru pacienta a má imunitní systém naučit, které buňky má napadnout. U melanomu v kombinaci s imunoterapií podle průběžných výsledků omezila návrat a rozšíření nemoci. Pořád ale nejde, prosím, o běžné preventivní očkování a léčba zatím není schválená, takže je to spíše hodně zajímavý pohled na to, kam se může léčba rakoviny v dalších letech posunout. No, já doufám, že v dalších letech nebo vůbec, že nás to nikoho nepotká a že nás vlastně vakcína proti rakovině nebude moc zajímat, protože nás žádná rakovina trápit nebude. Pojďme na super muziku na Rádio Kroměříž, buďte s námi, krásný den přejeme.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
1: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na Levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice slavnostně otevře novou přístavbu. Hluk projednává změnu územního plánu a Zlín ani na osmý pokus nezískal ligové body.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice slavnostně otevře novou přístavbu urgentního příjmu, chirurgie a očního oddělení. Slavnostní otevření se uskuteční ve čtvrtek 17. září od 9:30 dopoledne u vstupu do přístavby. Nemocnice uvádí, že oční oddělení v nových prostorách funguje už od letošního června a brzy zde začne fungovat také vlastní operační sál. V přístavbě vznikají také nové prostory pro chirurgii a ambulance chirurgických oborů. Po slavnostním zahájení bude následovat prohlídka nových prostor, včetně operačního sálu.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Hluku se chystá změna pravidel pro budoucí výstavbu. Město připravilo druhou změnu územního plánu, která se týká 5 konkrétních lokalit ve městě. Pro tyto oblasti mají nově platit podrobnější podmínky. Například, jakým způsobem je možné území využívat a co se v něm může stavět. Návrhy změny teď město představí veřejnosti. Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 21. září od 3 hodin odpoledne v malém sále tvrze Hluk. Dokumentace je veřejně dostupná a připomínky mohou lidé podávat až do 6. října.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Otrokovicích mohou lidé navštívit novou výstavu zaměřenou na kvalitu ovzduší a na to, jak k jeho čistotě může přispět každý z nás. Expozice ve vestibulu druhé budovy městského úřadu vysvětluje například vliv dopravy, vytápění domácností nebo změny klimatu na životní prostředí. Návštěvníci se dozví také, jak správně topit a jaká paliva jsou vhodná. Výstava potrvá do 18. září a po jejím skončení poputuje také do všech 3 otrokovických základních škol.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína zůstávají po 8. kole nejvyšší soutěže bez jediného bodu. V neděli doma podlehli Hradci Králové 1-2, přestože...
0: Rádio Kroměříž a megahity 80. let.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Zveme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Argentina vyhlásila nezávislost na Španělsku v roce 1816. Název této země pochází z latinského slova argentum, neboli stříbro. První španělští dobyvatelé si mysleli, že země je plná stříbra, protože domorodci jim dávali stříbrné dary. Argentinským národním znakem je slunce května, které je uprostřed argentinské vlajky. Představuje inského boha slunce Intiho. Argentina zaznamenala nejnižší teplotu v Jižní Americe a ta byla naměřena v roce 1907 -32,8 stupňů Celsia. Naopak nejvyšší teplota byla naměřena v roce 1905, a to 48,9 stupňů Celsia. V zemi se také nachází nejvyšší bod na jižní i západní polokouli a jmenuje se Aconcagua, která měří 6960 metrů. Argentina má přes 45 milionů obyvatel a 92% jich žije ve městech. Hlavním městem je Buenos Aires, která má přes 3 milionů obyvatel.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den na Rádio Kroměříž, vrátíme se k oblíbenému tématu a to jsou dovolené. Sice už je po dovolený, sezona je skoro fuč, ale ti, co nemají děti, tak prakticky můžou dovolenkovat kdykoliv, ale ona se to nevztahuje ani na to. A i s dětma se dá dovolenkovat kdykoliv, s partnerem se dá dovolenkovat kdykoliv, s kamarády, s kýmkoliv, ale což takhle úplně sám. Právě cestování o samotě je čím dál populárnější a vyhledávání solo travel letos dosáhlo historického maxima. Lidé zároveň častěji volí i pomalejší cestování, tedy že místo honění 10 míst za týden zůstanou déle na jednom místě. A ono to vlastně zní jako docela lákavě. Žádné dohadování, kam se půjde na večeři a v kolik se ráno vstává. Nikdo vás neprudí, nikdo nechrápe, nikdo neotravuje mami, anebo já mám hlad. Na druhou stranu všechno řešíte sami a často to vyjde i dráž, takže otázka je jednoduchá. Vyrazili byste sami a měli byste to jako super benefit, tyjo? Zajímavá myšlenka, no jo. Na Radu Kroměříž vyrazíme vstříc super muzice. Buďte s námi, krásný den přejeme.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Hulín, Kojetín, Kroměříž. Na 103,3 FM. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Haló pane, vy s výhledem na celý svět, co se stane, když neumím dát odpověď, snad se nezlobíte.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Černé skládky u kontejnerů v Chropini budou hlídat strážníci. Ve Starém Městě vznikne nová obytná čtvrť. A Kroměříž vybojovala s Opavou bod.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Chropině chce rázněji řešit nepořádek u kontejnerů. Město upozorňuje, že se u stanovišť pravidelně objevuje odpad odložený mimo nádoby, například kartony, pytle nebo starý nábytek. Problémová místa proto budou častěji kontrolovat strážníci městské policie a využívat mohou také kamerový systém. Lidé, kteří odpad odkládají mimo určená místa, mohou dostat pokutu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Staré Město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vznikne projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého Města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého Města.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začne v pondělí 21. září stavba dvou zvýšených křižovatek v ulici Karla Čapka. Jedna vznikne u ulice Erbenovy a u budovy Senioru B. Druhá u ulice Moravní směrem k přístavišti. Součástí prací bude také nový chodník, bezbariérové prvky a modernizace veřejného osvětlení. Stavba si vyžádá změny v dopravě a dočasně také zrušení zastávek Senior a Moravní.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté hanácké Slavie Kroměříž v 8. kole 2. ligy remizovali doma s Opavou 2-2. Hosté vedli po prvním poločase, ale Kroměříž po přestávce zápas otočila. Nejprve vyrovnal Hajs a v 78. minutě proměnil penaltu Kulíšek. Kroměříž navíc od 68. minuty hrála v 10. Opava nakonec vyrovnala až ve 3. minutě nastavení. Hanácká Slavie tak zůstává v tabulce na předposledním místě s 5 body.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž. Někdo si teďkom dává třeba kavčo, někdo řeší další povinnosti, no a někdo je prostě jen třeba na cestě z bodu A do bodu B. A přesně pro tyto chvíle je fajn mít puštěné rádio. Samozřejmě Rádio Kroměříž ne, protože bychom jako něco vysvětlovali, ale aby jsme dělali společnost s hudbou, která vás třeba nechá v klidu dělat to, co zrovna potřebujete, ať už je to cokoliv. Doufám, že to není nějak náročné. Tak jo, super muzika letí k vám, krásný den.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
6: Rádio Kroměříž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

morální kastrací. Bojím se velkých slov, jediné svaté pravdy toho, kdy začne lov. I hesel snad vždy

0: bez hranice najdu ostraku.
1: Rádio Kroměříž a to nejlepší z milénia. Právě teď.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž. Pohodový den přejeme. No, kdo dneska nepoužil umělou inteligenci? Opravdu si myslím, že buď ten člověk kecá, a nebo prostě kecá. Každopádně, jestli někdo používá umělou inteligenci jen opravdu pro rychlé hledání informací, tak ve vědě už může mít mnohem větší roli. Jedna nová analýza naznačuje, že známky používání jazykových modelů by mohly být skoro 9 z 10 nových biomedicínských článků. Takže se pomalu dostáváme k docela zajímavé otázce, jestli je AI pořád, tedy umělá inteligence, pořád jenom pomocník, nebo už tak trochu spoluautor například. Jo? Takže prosím vás, 9 z 10 nových biomedicínských článků je tvořen AI. Já teda pevně doufám, že zatím vším jako je opravdu nějaký vědecký výzkum a že to všichni používáme na takové ty způsoby stylem prostě chce se mi, potřebuji napsat e-mail, ale nechce se mi to psát, takhle to postavím, tak můžeš mi to třeba nějak upravit, že jo, to se hodí, jo, než to prostě vymýšlet z hlavy. Sice tím tak trošku degradujete náš mozek, mám pocit, ale tak dejme tomu, že budeme potom kreativní a necháme si tu mozkovou kapacitu na nějaké jiné činnosti a tak dále. Každopádně AI, umělá inteligence tady s náma je, už nějaký ten pátek a ještě hodně dlouhou dobu bude. Tak jo, každopádně za mikrofonem rozhodně AI nesedí a písničky taky nepouští AI, ale Rádio Kroměříž a tady jsou, buďte s námi. Hezký den.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Rádio Kroměříž.
1: Krásný den, přejeme ladíte Rádio Kroměříž. A hnedka otázka na tělo. Běháte rádi? No, to by mě zajímalo. Teď něco, po čem si svoje tempo možná radši nenecháme změřit a vůbec jako nad tím nebudeme přemýšlet. Etiopian zvládl půlmaraton, tedy více než 21 kilometrů za 56 minut a 51 sekund. Rychlá matematika, to znamená průměrné tempo, a teď si podržte klobouky, kolem 2 minut a 42 sekund na 1 kilometr. A to prosím celou dobu, celých 21 kilometrů. Kdo ví a pohybuje se ve světě běhání, tak tempo 2 km a 45, teda 42 sekund, jako to vydržím já asi tak první 3 skoky a pak umřu. Každopádně výkon ještě čeká na oficiální potvrzení, ale i tak je to číslo, při kterém člověk začíná mít pocit, že jeho cesta klusem na autobus vlastně není žádný sportovní výkon, ale nenechme se tím zastrašit. Každý pohyb je super pohyb, ovšem pohyb 21 km v tempu 2 minuty a 42 sekund na 1 km je prostě šílený. No, pokud dneska půjdete běhat, tak si na to vzpomeňte, nebuďte smutní, pusťte si super muziku a buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věšky. www.výstavavěšky.cz.
3: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice slavnostně otevře novou přístavbu. Hluk projednává změnu územního plánu a Zlín ani na osmý pokus nezískal ligové body.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice slavnostně otevře novou přístavbu urgentního příjmu, chirurgie a očního oddělení. Slavnostní otevření se uskuteční ve čtvrtek 17. září od 9:30 dopoledne u vstupu do přístavby. Nemocnice uvádí, že oční oddělení v nových prostorách funguje už od letošního června a brzy zde začne fungovat také vlastní operační sál. V přístavbě vznikají také nové prostory pro chirurgii a ambulance chirurgických oborů. Po slavnostním zahájení bude následovat prohlídka nových prostor, včetně operačního sálu.
0: Uherskohradišťko.
1: V Hluku se chystá změna pravidel pro budoucí výstavbu. Město připravilo druhou změnu územního plánu, která se týká 5 konkrétních lokalit ve městě. Pro tyto oblasti mají nově platit podrobnější podmínky. Například, jakým způsobem je možné území využívat a co se v něm může stavět. Návrhy změny teď město představí veřejnosti. Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 21. září od 3 hodin odpoledne v malém sále tvrze Hluk. Dokumentace je veřejně dostupná a připomínky mohou lidé podávat až do 6. října.
0: Uherskohradišťko.
1: V Otrokovicích mohou lidé navštívit novou výstavu zaměřenou na kvalitu ovzduší a na to, jak k jeho čistotě může přispět každý z nás. Expozice ve vestibulu druhé budovy městského úřadu vysvětluje například vliv dopravy, vytápění domácností nebo změny klimatu na životní prostředí. Návštěvníci se dozví také, jak správně topit a jaká paliva jsou vhodná. Výstava potrvá do 18. září a po jejím skončení poputuje také do všech 3 otrokovických základních škol.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína zůstávají po 8. kole nejvyšší soutěže bez jediného bodu. V neděli doma podlehli Hradci Králové 1-2, přestože...
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Jarda Bobovský. Zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: Rádio Kroměříž.
1: S vámi Rádio Kroměříž, pojďme do knihovny Kroměřížska. Nyní by měli zbystřit totiž pozornost žáci devátých tříd, kteří se letos budou připravovat na přijímací zkoušky na střední školu. Právě pro vás se bude v knihovně konat půlroční přípravný kurz pod vedením dvou zkušených lektorek. Na závěr si můžete vyzkoušet takzvané přijímačky na nečisto. Informativní schůzka dětí a rodičů, na které se dozvíte veškeré důležité informace, se bude konat 14. září v 16:30 v konferenčním sále knihovny.

drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

Nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myš

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Černé skládky u kontejnerů v Chropini budou hlídat strážníci. Ve Starém Městě vznikne nová obytná čtvrť. A Kroměříž vybojovala s Opavou bod.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Chropině chce rázněji řešit nepořádek u kontejnerů. Město upozorňuje, že se u stanovišť pravidelně objevuje odpad odložený mimo nádoby, například kartony, pytle nebo starý nábytek. Problémová místa proto budou častěji kontrolovat strážníci městské policie a využívat mohou také kamerový systém. Lidé, kteří odpad odkládají mimo určená místa, mohou dostat pokutu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Staré Město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vznikne projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého Města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého Města.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začne v pondělí 21. září stavba dvou zvýšených křižovatek v ulici Karla Čapka. Jedna vznikne u ulice Erbenovy a u budovy Senioru B, druhá u ulice Moravní směrem k přístavišti. Součástí prací bude také nový chodník, bezbariérové prvky a modernizace veřejného osvětlení. Stavba si vyžádá změny v dopravě a dočasně také zrušení zastávek Senior a Moravní.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté hanácké Slavie Kroměříž v 8. kole druhé ligy remizovali doma s Opavou 2-2. Hosté vedli po prvním poločase, ale Kroměříž po přestávce zápas otočila. Nejprve vyrovnal Hajs a v 78. minutě proměnil penaltu Kulíšek. Kroměříž navíc od 68. minuty hrála v deseti. Opava nakonec vyrovnala až ve 3. minutě nastavení. Hanácká Slavie tak zůstává v tabulce na předposledním místě s 5 body.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složitý a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Posloucháte Rádio Zlínského kraje.

na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: sucí. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Kroměříž a megahity milénia.

0: It was just like a song when we were young.
1: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
2: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
3: A proč?
2: To nevím.
3: A proč?
1: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
4: Posloucháte Radio Kroměříž. Zveme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Argentina vyhlásila nezávislost na Španělsku v roce 1816. Název této země pochází z latinského slova argentum, neboli stříbro. První španělští dobyvatelé si mysleli, že země je plná stříbra, protože domorodci jim dávali stříbrné dary. Argentinským národním znakem je slunce května, které je uprostřed argentinské vlajky. Představuje inského boha slunce Intiho. Argentina zaznamenala nejnižší teplotu v Jižní Americe a ta byla naměřena v roce 1907 minus 32,8 stupňů Celsia. Naopak nejvyšší teplota byla naměřena v roce 1905 a to 48,9 stupňů Celsia. V zemi se také nachází nejvyšší bod na jižní i západní polokouli a jmenuje se Aconcagua, která měří 6960 metrů. Argentina má přes 45 milionů obyvatel a 92% jich žije ve městech. Hlavním městem je Buenos Aires, která má přes 3 milionů obyvatel.
1: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice slavnostně otevře novou přístavbu. Hluk projednává změnu územního plánu a Zlín ani na osmý pokus nezískal ligové body.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice slavnostně otevře novou přístavbu urgentního příjmu, chirurgie a očního oddělení. Slavnostní otevření se uskuteční ve čtvrtek 17. září od 9:30 dopoledne u vstupu do přístavby. Nemocnice uvádí, že oční oddělení v nových prostorách funguje už od letošního června a brzy zde začne fungovat také vlastní operační sál. V přístavbě vznikají také nové prostory pro chirurgii a ambulance chirurgických oborů. Po slavnostním zahájení bude následovat prohlídka nových prostor, včetně operačního sálu.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Hluku se chystá změna pravidel pro budoucí výstavbu. Město připravilo druhou změnu územního plánu, která se týká 5 konkrétních lokalit ve městě. Pro tyto oblasti mají nově platit podrobnější podmínky. Například, jakým způsobem je možné území využívat a co se v něm může stavět. Návrhy změny teď město představí veřejnosti. Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 21. září od 3 hodin odpoledne v malém sále tvrze Hluk. Dokumentace je veřejně dostupná a připomínky mohou lidé podávat až do 6. října.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Otrokovicích mohou lidé navštívit novou výstavu zaměřenou na kvalitu ovzduší a na to, jak k jeho čistotě může přispět každý z nás. Expozice ve vestibulu druhé budovy městského úřadu vysvětluje například vliv dopravy, vytápění domácností nebo změny klimatu na životní prostředí. Návštěvníci se dozví také, jak správně topit a jaká paliva jsou vhodná. Výstava potrvá do 18. září a po jejím skončení poputuje také do všech 3 otrokovických základních škol.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína zůstávají po 8. kole nejvyšší soutěže bez jediného bodu. V neděli doma podlehli Hradci Králové 1-2, přestože...
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Až to ráno poslední vstaneš, tak se rozhlédni, pak hoď přes plot všechno zlé daleko mezi stvoly.

0: Radio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž. Někdo si teďkom dává třeba kavčo, někdo řeší další povinnosti, no a někdo je prostě jen třeba na cestě z bodu A do bodu B. A přesně pro tyto chvíle je fajn mít puštěné rádio. Samozřejmě Rádio Kroměříž ne, protože bychom jako něco vysvětlovali, ale aby jsme dělali společnost s hudbou, která vás třeba nechá v klidu dělat to, co zrovna potřebujete, ať už je to cokoliv. Doufám, že to není nějak náročné. Tak jo, super muzika letí k vám, krásný den.
0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: go to heaven, goats go to hell.
1: Rockový žvanec s Lupem na rádiu Kroměříž.
2: Čau přátelé, je tady čas rokového žvance na vlnách rádia Kroměříž. Vás zdraví Lupo a dnes mám tady milé hosty kousek od Kroměříže z vesnice Luclavice. Tam vznikla kapela Jateční váha, jsou to kluci, které už znám hodně, hodně dlouho. Natočili nějaké CDčko, tak se kolem tohoto CDčka budeme motat. Já jsem kapelu vlastně ještě nepředstavil, takže Ivoš Grmela, kytarista a zpěvák, hlavní frontman kapely Jateční váha, čau.
3: Zdravím na rádio Kroměříž.
2: Pak je tady můj spolužák z rodiny Michoňků, známý to pojem v Kroměříži muzikantský, Martin Michoňk, který hraje na bicí.
4: Ahoj posluchači.
2: Pak je tady jeden z nejtalentovanějších kytaristů na kroměřížské scéně, Jirka Kotas. Čau, čau, koty.
5: Ahoj, ahoj.
2: A basa, kterého znám tak akorát z vyprávění nebo z dobrodružných knížek, Peca. Čau, čau, Peco.
6: Zdravím rádio Kroměříž.
2: Teď se vás, kluci, zeptám, kterou vaši písničku jste vybrali, kterou zahájíme dnešní rokový žvanec, tak která to bude?
3: Jako nápal bych určitě pustil písničku Jezevec, protože tuto písničku už lidi znají, dokonce i někde mimo Luclavice a mimo Kroměříž, to byli prostě váci, kteří prostě řekli Ježíš Jezevec. Protože si ho pamatovali, jo, tak Jezevec si pamatovali všichni.
5: No, Jezevec, já jsem ještě v té kapele nebyl, ale jak vznikla, tak by tam mělo být podle jídla. Měla to být vlastně taková pečinka ve tvaru hřbetu Jezevce.
2: A my teď tohle labužu můžeme naservírovat posluchačům rádia Kroměříž potažmo rokového žvance v podobě nefalšovaného luclavského rock'n'rollu, takže kapela Jateční váha, Jezevec a přejeme příjemný poslech a dobrou chuť.

0: Přátelé, dozněl jezevec kapely Jateční váha mých dnešních hostů, ale my se teď ponoříme trošku do pomalejšího tempa. Kluci vybrali pomalejší skladbu s názvem To nám řekne vlastně Ivoš Grmela.
1: Tato písnička vznikla vlastně, muzika je ode mě, text je od Katky Šibíkové, ta písnička je pomalá, krásná a je to takové, je to hit, je to dobrá písnička, jako opravdu je to fajn.
0: Je fajn, to mohu potvrdit a my si ji pojďme pustit tenhle skvělej oplodňová kapely Jateční váha.

0: a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: Jsme si blíž.
3: Posloucháte rokový žvanec na vlnách Rádia Kroměříž a my si dáme další písničku mých dnešních hostů kapely Jateční váha. A já se opět ptám Ivoše, jelikož je to další písnička z jeho autorského šuplíku, o čem tahle písnička vlastně je?
4: Je to vlastně o Křečkovi, který brání ve stavbě dálnice D49. Hůda složil tehdy ten text a napsal mě výhružnou SMSku a zhudební to, vole. Tak já jsem to zhudebnil a je to naše vlastně písnička, která je nejvíc mediálně známá, která je na YouTube, já nevím kde všude. Dokonce i při nějakém vystoupení přišli mladí kluci a chtěli to po nás. A vy hrajete Křečka? Jo, my hrajeme Křečka, tak můžeme to pustit a uznáte za vodné, jestli je to dobrý nebo ne.
3: Já si myslím, že to dobrý určitě je, protože to poukázalo na to, co nás tady strašilo ten Křeček 20 roku minimálně. A teď si pojďme pustit tuhle skvělou písničku s názvem Balada o strašlivém zvířátku. Úžasný název, tak příjemný poslech.
5: Nedaleko Hulína leží malá dědina a u níž je zvířátko, o něm dozvíme se zakrátko.

Babišova, aby člověk roky čekal. Jmenuje se Křiček Polní, to strašlivé zvířátko, že se zase léta soudí, stavět budem zakrátko. Křiček to je velké borec, zastaví i dálnici a zelení teroristé mají úsměv na líci. Když nevíde Křiček, najdeme si zvíře jiné a veškerá snaha soudů účinkem se zase mine.

0: Já musím podotknout, že mi dnešní hosté, kluci z kapely Jateční Váha, dělají muziku opravdu, jak se má, srdíčkem. Je to svým způsobem takové trochu jiné, ale já to mám rád, já tenhle humor muzikantský opravdu miluju. Za Komanču byste měli určitě utrum, ale já jsem se chtěl zeptat na jinou věc. Kdy vlastně kapela Jateční Váha vznikla?
1: Kapela Jateční Váha vznikla před 9 rokama v Luclavicích. Zakladatel, vlastně otci zakladatele, tak říkal Marcel Quinta, jeden z otců zakladatelů. Zakladatel jsou já, Ivoš Grmela, Hulda, Libor Hulda, Hulenka, klávesy a zpěv a Marcel Quinta, který hrál na kytaru. On potom šel do Německa dělat, takže skončil v kapele. A přišli další lidé jako Tomáš Kotas na kytaru, on s náma hrál asi rok a po něm to vzal Jirka Kotas, je oba dva výborní kytaristi. Tomáš dělá u silnic, dělá na finišeru a tak dělal prostě do noční hodin nebo do večerní hodin, hlavně v letě, kdy jsme zkoušeli a prostě skončil u nás. Oslovil jsem Jirku Kotase, který je talentovaný mladý klučina oproti nám všem ostatním a ten nám hromadu písniček prostě jakoby naranžoval nebo dal dohromady to solo na kytaru, které bylo úplně perfektní.
0: Já Jirku znám a můžeme se ho vlastně zeptat, jak se dostal do kapely Jateční Váha. Já ho znám jako opravdu skvělého bombastického kytaristu.
2: Tak je to asi 8 roků, za tohle jsem si našel jako pro zábavu, nebo souhlasil jsem, že tam s nima budu hrát, účinkovat, protože jsem měl ještě jednu kapelu, která teda, ano, vydělává nějaký peníze, ale toto mě bavilo dělat nějaký druhý styl muziky, než dělám teda. Takže mě to baví, jsem s nima 9 let a myslím, že spokojení jsou všetci, takže.
0: Já si myslím, že a já bych byl spokojený, kdyby se mnou sem tam zahrál, protože vím, jaké kvality ty máš.
2: No, však může být.
0: Já už jsem si tě všiml jako mladýho, ale teď si pojďme pustit písničku, kterou jste vybrali jako další v pořadí s názvem Vzpomínka, autorské dvojice Hulenka Grmela. Tak opět příjemný poslech.

Tak, ať nám to trošku odsejpá, dáme si další písničku s názvem Mucha z desky Tož jdeme dál. Písnička, kterou napsal Ivo Grmela, opět text i hudba.

šanců na zádech a další tři na prdeli, dokonce i na nohou, to jste ještě neviděli. Povězte mi, jak má mít pozitivního ducha, když nežere obtížný hmyz, prostě mucha. Mucholapka nepomáhá, pořídím si sítě, ale chytrá mucha stejně překvapí tě. Tento boj s nepřítelem strašně dlouho trvá, jednomu chud zabiješ.

0: Uhersko a 88,2 FM Uhersko Hradišťko.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: Jsme si blíž.
3: My se po ose času posouváme dál v rokovém žvanci a dáme si další písničku kapely Jateční váha mých dnešních hostů, o které by mohl opět Ivože Grmele jakožto autor skladby vlastně něco říct, protože tahle písnička má opět nějaký ten příběh svůj.
4: Ano, písnička se jmenuje Trolejbus a ta písnička vznikla, když jsem přišel o řidičák a jezdil jsem trolejbusem do práce. Prostě a v tom trolejbusu jsem normálně vytáhl notebook, na notebook jsem si dal papír a tuškou jsem psal text tady k této písničce. Takže vznikla písnička Trolejbus, ona je jednoduchá, je to jeden taky z největších hitů, protože na kresy akci, kde jsme hráli úplně poprvní, jsme ji hráli šestka.
3: To se hned tak nestává, ale teď si na vlnách Rádia Kroměříž pustíme aspoň jednou a pojďme do téhle skvělé záležitosti s názvem Trolejbus. Jateční váha, příjemný poslech.

0: Další vstup bych rád věnoval taky svému spolužákovi, beatsmanovi v kapele Jateční váha, kterou tady dneska mám jako hosty, ale taky jako perfektnímu muzikantovi, protože tvoji rodiče byli známí muzikantští učitelé v Kroměříži. To bych taky rád vzpomněl.
1: To byli známí učitelé hudby v Lidové škole a konzervatoř Otec. A otec založil dechovku kroměřížskou.
0: Hráli jsme i spolu, ale v každém případě, kde zhrál mezi tím, když já jsem hrál úplně nikde jinde.
1: Hlavně jsem dělal bubny, což to byly většinou školní projekty, anebo školní kapely, anebo přátelé, například je tady basák Peťa, ten tam taky figuroval, že Peťo? Ozví se, že Peťo?
2: Tak.
1: On hrával taky předtím, ty mladé léta. A ty tu školní, to jsme dělali, že jsme se vlastně spojili hudebně více muzikantů z více směrů a kapel a hráli jsme tehle taky pro radost, ne pro peníze.
0: Nebylo to pro peníze, zpíval s náma vlastně výborný zpěvák Zdeňa Vávra, který potom zpíval v Krédu. Úžasný, úžasný zpěvák a já jsem se tam sral do basy, kterou jsem totálně neovládal v té době. Dnešní době už bych si troufl i na jiné nástroje, samozřejmě za těch 45 roků, co člověk hraje, nějaký ty nástroje zvládá, nějak aspoň, ale v současné době si tak říkám, že jsem vlastně nejstarší zpěvák tady v okolí širokém, který ještě hraje zábavy pravidelně, no.
1: No z té doby si myslím, že jsi opravdu nejstarší, no. Jste jako, když to vemu na léta.
0: Já už teď ale končím a budu se věnovat vnoučatům. Ty, Michale, máš nějaký ty vnoučata taky, že?
1: Mám 5 vnoučat, ale já na to navážu. Tobě to končí, jak říkáš. A já jsem to zakončil, tu kariéru, nedávno. Prodal jsem bubny, sonory, co jsem měl na koncerty a ziliany, činely a všechno, co jsem měl, jsem prodal. A tak pak mě tady chlapci z kapely oslovili, jestli bych nehrál. A já bubny pryč. No tak jsem si musel koupit nové bubny, teda teďka používám. A jsou to bubny, které mě teda udělali radost. Natali, jestli někdo z vás zná. Možná posluchači, někteří budou znát, to jsou také specifické bubny a mají velice příjemný rokový basový nádech. Takže jsem byl donucen si koupit po ukončení kariéry bubnovací bubny a pokračuju s kapelou tady místně dál. Tak to taky příběh.
0: No, já musím vzpomenout, že jsi byl taky na svatbě, nevím, jestli za svědka, to už si opravdu nepamatuju, ale byl.
1: A ano, byl jsem.
0: No vidíš, a už je to 41 let.
1: Toto si vzpomínat nemusel.
0: Musel, protože má drahá půlka by řekla, že ty ani nevíš, jak dlouho jsme svoji. A o tom to přesně je. Ale pojďme si pustit další písničku kapely Jateční váha, kterou nám opět asi uvede Ivošek.
3: Prapodivné panství, tady muziku jsem složil já a text složila Katka Šibíková, to je naše dvorní textařka, která složila několik textů. Byla to holka, která v tu dobu, když skládala tento text, měla 17 roku. A ten text má prostě, má váhu, má tíhu. Nám se to líbilo, tak já jsem to udělal do této podoby, kterou uslyšíte. A jak říká Lupo, dvojsmyslné, protože je to i trochu o naší republice.
0: Politiku tady nemusíme zavádět, ale ten druhý smysl tam je a my si teď pojďme pustit teda tu vlasteneckou skladbu kapely Jateční váha s názvem Prapodivné panství.

naděje, ta neumírá. Ať si každý říká, co chce, ve mně stále žije víra.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Z čerstva a hrdě jdeme do další písničky kapely Jateční váha mých dnešních hostů a opět dáme prostor autorovi téhle písničky, která následuje, Ivošovi Grmelovi.
2: Tato písnička je opět moje a když jsem klukům říkal, jak mají začít nebo co mají dělat, to, protože to je taková věc, která je moje, jako řekl bych prostě srdeční záležitost. Řekl jsem klávesákovi, prostě hraj klávesy, jenom podklady, nic víc. A Jurovi jsem řekl, hraj solo od jednoho nejmenovaného zpěváka prostě. On to začal hrát a říkám, to je přesně ono. A začali to hrát prostě. Já jsem to začal zpívat, teď jsem to v tom studiu, jsem to nemohl naspívat, protože to byla šílená písnička. Pak se si dal dvě štample, naspíval jsem to a hotovo.
1: Takže po Ivošovém doladění ve studiu vlastně můžeme teď poslechnout tu finální verzi studiovou s názvem Neskutečná. Opět příjemný poslech.

0: Super skladba, ale teď se tě Ivo jako frontmana nebo jako kapelního mazlíka zeptám, do jaké škatulky nebo do jakého stylu bys zařadil vaši kapelu Jateční váha?
1: To je opravdu zajímavá otázka. Totiž já jsem ten styl vymyslel a jmenuje se hospodský punk. Ten styl této kapely se jmenuje hospodský punk, protože je to něco mezi big beatem, punkem a já nevím čím prostě.
0: A rock'n'roll a ještě.
1: To je svérazná muzika prostě, ale je to takový, je to opravdu big beat prostě, ale jmenuje se to hospodský punk. A vlastně když je náš kolega nebo kolega kamarád, chtěl po nás, ať složíme nějakou věc, která je obyčejná prostě, něco jako z hospody prostě. Hoši, složte písničku, která se bude jmenovat Dopiju a jdu. Tak jsme už složili a je to tam.
0: Tak pojďme si tuhle hospodskou hymnu vlastně luclavskou pustit. Dopiju a jdu, kapela Jateční váha.

0: Tak nastal čas, kdy Peca, Ivoš a Martin si šli dát něco ostřejšího do baru a kafíčko, ale jako jedinýho abstinenta, kterýho jsem si tady nechal, je Jirka Kotas a toho vyspovídám vlastně. Máte vlastně, ty desky jsou dvě a já bych se tě, Jirko, zeptal, kde se natáčelo?
1: Tak natáčelo se to v rožnovském studiu Alias, kde jsem byl nucen aj přespat, aby jsme to stihli všechno natočit. A tohle je písnička Čert, kde je vlastně zakomponovaná, no od koho to je? To je známá Óda na radost, se tomu říká. Tam je solo z toho vytvořené.
0: Rainbow.
1: No, něco takového tam myslím. Při nahrávání mi prasklo asi 3 struny už minimálně při tom nahrávání, takže...
0: Ty víš, jak hrábnout do kytary, aby struna praskla a ty jsi mohl odpočinout, že?
1: No, docela to zdržovalo potom. Říkám, musel jsem tam aj přespat ve studiu, poprvé jsem spal ve studiu nahrávacím v režii, pod mě, bez oken, takže jsem měl takový docela nervy z toho.
0: Jirko, nejsi první ani poslední, kdo ve studiu přespával, protože já strávil ve studiích tolik času, že bych ho mohl prodávat.
1: Je to možný, byl ten gauč docela proložený, takže nevím. Ale...
0: Už tě nebudu trápit a pojďme si pustit další písničku kapely Jateční váha s názvem Čert. Opět zapaste u toho.

úkol i posluchačů Rádia Kroměříž najít tam něco jiného než v ostatních písničkách. Bude to oříšek, ale jdeme na to. Jateční váha a skladba Zkusím to napsat.

Kluci, jak se snažím vždycky říct, všem hodina má jenom 60 minut. My jsme těch 60 minut docela vyčerpali. Zbývá nám čas na poslední písničku na rozloučení a já vám, kluci, mockrát děkuji, že jste přišli požvaně do rokového žvance o vašich dvou deskách.

0: s názvem A tož tak a druhé Tož jedeme dál. Já si myslím, že jsme uspokojili hlavně ty posluchače Rádia Kroměříž jakožto punk hospodské štangasty, protože tahle muzika určitě patří také do rockového žvance. Ještě jednou moc krát vám děkuji a do rockerské žákovské knížky vám všem píšu jedničku s hvězdičkou a držím vám palce, ať se vám daří. Ještě jednou díky.
1: Lupo, děkuji za pozvání, aby kapela Jateční váha vlastně šla do toho éteru.
2: Tak Lupo, děkujem za pozvání. Když tak, jsou tam facebookové stránky Jateční váha, kdyby někdo měl zájem, tak ať se ozve.
3: A doufám, že se potkáme na nějakých akcích.
2: Díky Lupo, ještě jednou.
4: Peťo, Lupo, kamaráde starý, díky za pozvání. Uvidíme, co to přinese všechno ta kapela a je fajn, že nás opravdu lidi uslyší, no, že budou vidět, co jde nebo ne.
0: Tak kluci, moc krát děkuji a ještě jednou díky a my si teď pustíme tu poslední písničku na dobrou bezbolestnou noc, která to bude.
1: Poslední písnička, kterou hrajem, nebo kterou budem, se jmenuje Nejdu domů.
0: Čau, čau.
2: Hojas.
1: Mějte se.
4: Čau.

0: www.radiokroměříž.cz. Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž. Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice slavnostně otevře novou přístavbu. Hluk projednává změnu územního plánu a Zlín ani na osmý pokus nezískal ligové body.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice slavnostně otevře novou přístavbu urgentního příjmu, chirurgie a očního oddělení. Slavnostní otevření se uskuteční ve čtvrtek 17. září od 9:30 dopoledne u vstupu do přístavby. Nemocnice uvádí, že oční oddělení v nových prostorách funguje už od letošního června a brzy zde začne fungovat také vlastní operační sál. V přístavbě vznikají také nové prostory pro chirurgii a ambulance chirurgických oborů. Po slavnostním zahájení bude následovat prohlídka nových prostor, včetně operačního sálu.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Hluku se chystá změna pravidel pro budoucí výstavbu. Město připravilo druhou změnu územního plánu, která se týká 5 konkrétních lokalit ve městě. Pro tyto oblasti mají nově platit podrobnější podmínky. Například, jakým způsobem je možné území využívat a co se v něm může stavět. Návrhy změny teď město představí veřejnosti. Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 21. září od 3:00 odpoledne v malém sále tvrze Hluk. Dokumentace je veřejně dostupná a připomínky mohou lidé podávat až do 6. října.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Otrokovicích mohou lidé navštívit novou výstavu zaměřenou na kvalitu ovzduší a na to, jak k jeho čistotě může přispět každý z nás. Expozice ve vestibulu druhé budovy městského úřadu vysvětluje například vliv dopravy, vytápění domácností nebo změny klimatu na životní prostředí. Návštěvníci se dozví také, jak správně topit a jaká paliva jsou vhodná. Výstava potrvá do 18. září a po jejím skončení poputuje také do všech 3 otrokovických základních škol.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína zůstávají po 8. kole nejvyšší soutěže bez jediného bodu. V neděli doma podlehli Hradci Králové 1-2, přestože...
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový singl přináší skupina 44 v klidu.
2: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
3: Cukr a bič, děkuji.
2: Tak to je v klidu.
4: 44 v klidu. Cukr a bič, rozbitý zámek a klíč.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složité a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

Jeden si řekl, že by mohl bagetu prodat za pyro, sklenici vína za stakana, Porsche za soba s parohama a v srdci místo Eiffelovky chovat si drahou flašku vody.

jsi boss. Jeden si řekl kurva fix, co na tom, že jsem Obelix. A že i když jí mám jako z praku, jsem si ráno zber žeraku, co se jednou až po uších.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Černé skládky u kontejnerů v Chropini budou hlídat strážníci. Ve Starém Městě vznikne nová obytná čtvrť. A Kroměříž vybojovala s Opavou bod.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Chropini chce rázněji řešit nepořádek u kontejnerů. Město upozorňuje, že se u stanovišť pravidelně objevuje odpad odložený mimo nádoby, například kartony, pytle nebo starý nábytek. Problémová místa proto budou častěji kontrolovat strážníci městské policie a využívat mohou také kamerový systém. Lidé, kteří odpad odkládají mimo určená místa, mohou dostat pokutu.
0: Uherskohradišťko.
1: Staré Město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vznikne projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého Města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého Města.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začne v pondělí 21. září stavba dvou zvýšených křižovatek v ulici Karla Čapka. Jedna vznikne u ulice Erbenovy a u budovy Senioru B. Druhá u ulice Moravní směrem k přístavišti. Součástí prací bude také nový chodník, bezbariérové prvky a modernizace veřejného osvětlení. Stavba si vyžádá změny v dopravě a dočasně také zrušení zastávek Senior a Moravní.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté hanácké Slavie Kroměříž v 8. kole 2. ligy remizovali doma s Opavou 2-2. Hosté vedli po prvním poločase, ale Kroměříž po přestávce zápas otočila. Nejprve vyrovnal Hajs a v 78. minutě proměnil penaltu Kulíšek. Kroměříž navíc od 68. minuty hrála v 10. Opava nakonec vyrovnala až ve 3. minutě nastavení. Hanácká Slavie tak zůstává v tabulce na předposledním místě s 5 body.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Kapela Portlas je vám stále blíž. Zdravíme Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Vy, Romana. Kroměřížská nemocnice slavnostně otevře novou přístavbu. Hluk projednává změnu územního plánu a Zlín ani na osmý pokus nezískal ligové body.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
0: Kroměřížská nemocnice slavnostně otevře novou přístavbu urgentního příjmu, chirurgie a očního oddělení. Slavnostní otevření se uskuteční ve čtvrtek 17. září od 9:30 dopoledne u vstupu do přístavby. Nemocnice uvádí, že oční oddělení v nových prostorách funguje už od letošního června a brzy zde začne fungovat také vlastní operační sál. V přístavbě vznikají také nové prostory pro chirurgii a ambulance chirurgických oborů. Po slavnostním zahájení bude následovat prohlídka nových prostor, včetně operačního sálu.
1: Uherskohradišťsko.
0: V Hluku se chystá změna pravidel pro budoucí výstavbu. Město připravilo druhou změnu územního plánu, která se týká 5 konkrétních lokalit ve městě. Pro tyto oblasti mají nově platit podrobnější podmínky. Například, jakým způsobem je možné území využívat a co se v něm může stavět. Návrhy změny teď město představí veřejnosti. Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 21. září od 3 hodin odpoledne v malém sále tvrze Hluk. Dokumentace je veřejně dostupná a připomínky mohou lidé podávat až do 6. října.
1: Uherskohradišťsko.
0: V Otrokovicích mohou lidé navštívit novou výstavu zaměřenou na kvalitu ovzduší a na to, jak k jeho čistotě může přispět každý z nás. Expozice ve vestibulu druhé budovy městského úřadu vysvětluje například vliv dopravy, vytápění domácností nebo změny klimatu na životní prostředí. Návštěvníci se dozví také, jak správně topit a jaká paliva jsou vhodná. Výstava potrvá do 18. září a po jejím skončení poputuje také do všech 3 otrokovických základních škol.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Fotbalisté Zlína zůstávají po 8. kole nejvyšší soutěže bez jediného bodu. V neděli doma podlehli Hradci Králové 1-2, přestože...
2: Rádio
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Zveme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Argentina vyhlásila nezávislost na Španělsku v roce 1816. Název této země pochází z latinského slova argentum, neboli stříbro. První španělští dobyvatelé si mysleli, že země je plná stříbra, protože domorodci jim dávali stříbrné dary. Argentinským národním znakem je slunce května, které je uprostřed argentinské vlajky. Představuje inského boha slunce Intiho. Argentina zaznamenala nejnižší teplotu v Jižní Americe a ta byla naměřena v roce 1907 minus 32,8 stupňů Celsia. Naopak nejvyšší teplota byla naměřena v roce 1905 a to 48,9 stupňů Celsia. V zemi se také nachází nejvyšší bod na jižní i západní polokouli a jmenuje se Aconcagua, která měří 6960 metrů. Argentina má přes 45 milionů obyvatel a 92% jich žije ve městech. Hlavním městem je Buenos Aires, která má přes 3 milionů obyvatel.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Černé skládky u kontejnerů v Chropini budou hlídat strážníci. Ve Starém Městě vznikne nová obytná čtvrť. A Kroměříž vybojovala s Opavou bod.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Chropině chce rázněji řešit nepořádek u kontejnerů. Město upozorňuje, že se u stanovišť pravidelně objevuje odpad odložený mimo nádoby, například kartony, pytle nebo starý nábytek. Problémová místa proto budou častěji kontrolovat strážníci městské policie a využívat mohou také kamerový systém. Lidé, kteří odpad odkládají mimo určená místa, mohou dostat pokutu.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Staré Město se připravuje na další rozšíření bydlení. Na okraji města směrem na Velehrad vznikne projekt Velehradská, který počítá s výstavbou téměř 60 rodinných domů. Nová čtvrť má vzniknout v prostoru bývalého školního hospodářství. Lokalita má podle představitelů projektu nabídnout především klidné bydlení v blízkosti přírody, ale zároveň dobrou dostupnost do centra Starého Města. Obyvatelé budou mít v bezprostřední blízkosti také cyklostezku směrem na Velehrad. Do centra města se podle projektu dostanou pěšky přibližně za 15 minut. Projekt tak má přinést nejen nové domy, ale také vznik zcela nové části Starého Města.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začne v pondělí 21. září stavba dvou zvýšených křižovatek v ulici Karla Čapka. Jedna vznikne u ulice Erbenovy a u budovy Senioru B. Druhá u ulice Moravní směrem k přístavišti. Součástí prací bude také nový chodník, bezbariérové prvky a modernizace veřejného osvětlení. Stavba si vyžádá změny v dopravě a dočasně také zrušení zastávek Senior a Moravní.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté hanácké Slavie Kroměříž v 8. kole 2. ligy remizovali doma s Opavou 2-2. Hosté vedli po prvním poločase, ale Kroměříž po přestávce zápas otočila. Nejprve vyrovnal Hajs a v 78. minutě proměnil penaltu Kulíšek. Kroměříž navíc od 68. minuty hrála v 10. Opava nakonec vyrovnala až ve 3. minutě nastavení. Hanácká Slavie tak zůstává v tabulce na předposledním místě s 5 body.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Všechny roky uplynuly, záclony jsou zatažený, začíná se zas od nuly. Hvězdy

saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů,

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice slavnostně otevře novou přístavbu. Hluk projednává změnu územního plánu a Zlín ani na osmý pokus nezískal ligové body.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice slavnostně otevře novou přístavbu urgentního příjmu, chirurgie a očního oddělení. Slavnostní otevření se uskuteční ve čtvrtek 17. září od 9:30 dopoledne u vstupu do přístavby. Nemocnice uvádí, že oční oddělení v nových prostorách funguje už od letošního června a brzy zde začne fungovat také vlastní operační sál. V přístavbě vznikají také nové prostory pro chirurgii a ambulance chirurgických oborů. Po slavnostním zahájení bude následovat prohlídka nových prostor, včetně operačního sálu.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Hluku se chystá změna pravidel pro budoucí výstavbu. Město připravilo druhou změnu územního plánu, která se týká 5 konkrétních lokalit ve městě. Pro tyto oblasti mají nově platit podrobnější podmínky. Například, jakým způsobem je možné území využívat a co se v něm může stavět. Návrhy změny teď město představí veřejnosti. Veřejné projednání se uskuteční v pondělí 21. září od 3 hodin odpoledne v malém sále tvrze Hluk. Dokumentace je veřejně dostupná a připomínky mohou lidé podávat až do 6. října.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Otrokovicích mohou lidé navštívit novou výstavu zaměřenou na kvalitu ovzduší a na to, jak k jeho čistotě může přispět každý z nás. Expozice ve vestibulu druhé budovy městského úřadu vysvětluje například vliv dopravy, vytápění domácností nebo změny klimatu na životní prostředí.